0: Hráme maximum nových hitov.
1: My sme Európa 2.
2: Európa 2.
3: Playing the hottest hits. This is Hugo, David Guetta and French Montana.